0: Yeah.
1: It's The Ride with Chuck.

Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Nazdar, nazdar, koloráci. Tak vám přeju nádherný ráno. A dnes... Nazdar, nazdar, koloráci. Tak vám přeju nádherný ráno. A dneska i krásný sobotní

Ordinary World, Duran Duran na rádiu Color Music. Tak včera jsme jeli trošku funky a dneska pojedeme New Wave. Prostě to, co se povedlo a bylo to výborný. Hlavně hudba z Velké Británie. Tak se mějte krásně ve středu, ale i v sobotu odpoledne. A v sobotu má být 27 stupňů, takže bude nádherně. Tady jsou Flock of Seagulls z Hejnoradsku.

The more you live, the more you love. Tak to byly Flock of Seagulls. A teď si dáme něco, čemu já říkám výborná abeceda. ABC. The Look of Love. Part 1. A kdybyste náhodou chtěli něco zahrát, tak mi klidně napište. Nemám s tím vůbec žádný problém.

dneska v Anglii, tak teď musí nastoupit samozřejmě i Phil Collins. Na toho nesmíme zapomenout. Susudio. Tak Marcello, volume right.

Susu Studio. Tak to byl Phil Collins. Jinak dneska máme 20. května. Je středa. A hrajeme zápas s Itálií. V 16:20. Tak když budete chtít, tak si můžete znova tipnout. A třeba vyhrajete půl litr Colorádia anebo čaje tékané. I když bacha na to, Itálie hrála poslední zápas výborně. Ale zůstáváme pořád v UK, čili ve Velké Británii. Tady je Jimmy Somerville a Bronski Beat Small Town Boy. Tak doufám, že vám to zvedne náladu a někoho to zvedne i z postele. Jinak posloucháte Color Music Radio ve středu ráno a taky v sobotu odpoledne po 17. hodině. Takže teď je 17.18 a 7.18. Moc se omlouvám, ale musím to takhle vždycky říkat, aby posluchači nebyli v sobotu úplně zmatený. Romeo Show si vyžaduje reprízu.

Runaway, Ten Away, Runaway. Tak to byl Jimmy Somerville a jeho bronský beat Small Town Boy. Tak, teď tady máme další přání. Napsal si Pavel. Takže Pavlovi nemám vůbec žádný problém zahrát Kool and the Gang a Ladies Night. Sice nám to trošičku rozhodilo hudbu z UK, ale nevadí, za chvilku se tam hned vrátíme. Tak Pavle, uži si to a volume right.

Ladies Night, Cool and the Gang. Tak, teď se vrátíme zpátky do Anglie. Tady jsou China Crisis, Wishful Thinking. Jinak ještě jednou řeknu všem pravdu. Nejsem DJ. Jsem normální moderátor, který vybírá písničky a doufám, že se vám budou líbit. Nemám to prostě takhle.

China Crisis, Wishful Thinking. Tak, teď se podíváme na jednoho borce v klobouku, který se jmenuje Boy George a jeho kapela Culture Club. Tak si dáme trošku vychytávky z anglické kultury, z hezkýho klubu Karma Chameleon.

tak to skončilo krásně rychle. Tak to byl Boy George a jeho Culture Club, Karma Chameleon. A tady už se připravujou Depeche Mode, A Question of Time. Je 7 hodin 34 minut, je středa ráno a taky sobota odpoledne, takže v podstatě je 17.34. A jak jsem říkal, svátek má dneska Zbyšek, zítra Monika, tak konečně někomu popřejeme. Tak David Gehen už to rozjel. It's a question of time.

It's just a question of time. Tak to byly Depeche Mode na Color Music Radio. A teď přijde jedna z nejlepších zpěvaček z Velké Británie. Jmenuje se Annie Lennox a její frajer Dave Stewart. Společně vytvořili krásnou a velmi populární dvojici Eurythmics. Tak, teď si dáme jejich megahit Here Comes the Rain Again. Tak, přeju vám krásný ráno. A hezký dopoledne. A taky sobotní odpoledne.

Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics, Here Comes the Rain Again na Color Music Radio. Tak a nesmím zapomenout na jednoho velkého borce, který se jmenuje JK. A tady jsou Jamiroquai. A pokud Color poslouchá teď i Dáda Gondík, tak si to určitě užije, protože ten Jamiroquai mi

Ooh, when you gimme, give me something, Jamiroquai. Tak, teď si trošku zpomalíme, ale dáme si mega flákotu z UK. Tady jsou Fiction Factory, Feels Like Heaven. Když ráno vysílám, tak taky cítím nebe.

Feels Like Heaven. Tak to byly Fiction Factory. A už nám zbývají do konce mý Romeo show jenom tři písničky. Tak teď si dáme první. Je tady Holly Johnson a jeho Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it. A moje verze Kolaps je tady. Moje vrozený vady. Aha. Relax, don't do it. Collapse je tady, nemůžu sehnout.

Tak to byly Frankie Goes to Hollywood a jejich mega flákot Relax. Teď si dáme Heaven 17, Temptation. Předposlední věc mojí dnešní Romeo show na Color Music Radio. Tak vám přeju krásnou středu a taky nádherný zbytek soboty.

Temptation, Heaven 17. Tak teď se rozjíždí moje poslední dnešní písnička na Color Music Radio. Mají na starosti Howard Jones. Single se jmenuje What is Love. Tak se opravdu mějte nádherně a těším se zase zítra. Všechny vás zdraví Romeo. A Friky už se připravuje.

0: Dolor Music Radio.
1: Dolor Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší. A vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
10: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
11: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
12: V minulém díle se Don Celadon a Juan Barlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Pervéréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
13: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
14: Tady, v hadovi.
15: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
14: Tady, v hadovi.
15: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
14: A jsem venku.
15: Příští stanice, náměstí.

0: Pedro. Vedro González.
1: Doňo Mimoňo, Juane Perverézi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
0: Vyrazíme, Vedro Gonzálesi, veďte nás a na památku se tu všichni vyfotíme.
1: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González a tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
0: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
2: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením Doni Chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
3: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
4: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
0: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverez, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
2: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku číslo 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
4: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
0: Nepotěším vás, číslo 3.
4: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
2: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
3: Slyšíte ty dumivé kroky, donesela, Done?
0: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
4: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
5: Celadone, lásko moje, pojď sem!
2: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
6: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
7: Right now at the Jack Off Hour, this is DJ Easy Dick.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska je 20. května. Máme středu a Zbyšek nám dnes slaví její jmeniny. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují zataženo, jasno, polojasno a výjimečně také polojasno s dešťovými přehánkama. Ty by mohly být někde odpoledne, někde, ale až k večeru či přes noc. No ale opravdu ojediněle. Pojďme se podívat na teploty tak, aby jsme věděli, do čeho se dneska oblíc. Ty raní by se měly pohybovat mezi 7 až 12 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 18 až 22 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 14 až 18 a přes noc potom teploty kolem 8, 7 až 12 stupňů, takže stejně jako dneska ráno. Záleží, kde se budete pohybovat, tak to tady bývá na našem území, že na západě dost často s tím tedy mým průzkumem v posledních 13 let to vypadá, že ten Karlovarský kraj je takovej nejdeštivější a nejchladnější. Naopak tedy na Moravě by mělo být dnes to vypadá nejtepleji. Tak uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti. To jsou informace o počasí. Jediná jistota je, že počasí bude. A teď už tedy informace o dnešním vysílání. Čekají nás dva hudební sety. Ten první už odstartoval touhle legendární peckou a sestavou Snoop Dogg, taky Nate Dogg, Warren G a Corrupt. Tohle to je opravdu silná sestava. No a pokračujeme věcí, kterou jsme tady hráli ne příliš dávno, ale já ji mám moc rád. A nějak jsem na ní zapomněl, takže jsem jí teď vytáhl z šuplíku. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ano, Ugly Duckling. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část oldschoolovýho setu v rámci rapu a hiphopu, ale jak vidíte, může tam být sem tam i nějaký G-funk, anebo funk, anebo prostě jenom tedy brazilský rytmy Rio de Janeiro. No a v druhé části, jelikož je dneska středa, se nepodíváme na nic jiného než na aktuální novinky ze světa taneční muziky v rámci dnešní frikotéky. Je tady diskoška s friky, ano přátelé, po 9. hodině si budeme pouštět taneční rytmy v rámci tedy frikotéky, a to s těma známýma popěvkama a vyhrávkama. No a před 9. a 10. to by nebyla frikolora, aby jsme nenastavili taky rubriku frikolora infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, ranní rutina tady u nás na koloru pod taktovkou DJ Frikio už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a samozřejmě příjemný poslech.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, a za gramce má mikrofonem DJ Freaky, no a to znamená jediný ano, přátelé, protože já jsem vám sliboval, že si dáme tu slibovanou soutěž, na kterou já jsem xkrát zapomněl, ale dneska je ten správný den, venku je relativně hezky a my si tady zasoutěžíme a s kým jiným než tedy samozřejmě s Madfinger Games. Ano přátelé, já už tady otvírám, aby jsme věděli soutěžní otázku z minulého měsíce, trošku nám to opět proteklo mezi prsty, ale to neznamená, že vám ty ceny nerozdám, já si to prostě nenechám. No a soutěž je tady. Jaký je název knihy, která inspirovala hru Grain Zone Warfare? Ano přátelé, a je to za A Psohlavci, za B Babička a za C Piknik na konci světa. No a výherce tedy dnes získá láhev rumu Opium. Ano přátelé, Opium. Tady máme opět tedy kvalitní záležitost od Madfingeru. Ty nám nedávají do soutěže nic jen tak. Jo, ty nestřílí od boku. Ty střílí rovnou z Grain Zone Warfare. No a přátelé, pojďme si říct, že soutěžíme. Soutěžíme pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink a soutěž zní, jaký je název knihy, která inspirovala hru Grain Zone Warfare. Ano, za A Psohlavci, za B Babička a za C Piknik na konci světa. Výherce potom získává v rumu Opium. Takže Instagram DJ Freaky Flink, follow nejlíp a samozřejmě do zprávy, potom napíšete odpověď a já dneska ještě vyberu jednoho z vás, který vyhraje tedy společně s Madfingerem a opět cenu, kterou jsem dal jej do soutěže. No není to krásný? To je tak, aby mohli soutěžit i ty, kteří poslouchají už od rána. No a tohle byl Another Victory a Cypress Hill, ano přátelé. No a my si dáme další pecku a tentokrát to bude LL Cool J a Headsprack, ano, tak to bude další, tedy dá se říct, oblíbená věc, která tady teď nějakou dobu nehrála, ale prostě sem tam se na nějaký věci tedy dostane i jednou za rok, třeba dvakrát, ne, tak třeba i víckrát, ale pojďme si říct, že opravdu jsme ten playlist hodně oživili a v druhé části proběhnou věci, které jste tady ještě slyšet ani nemohli. Tohle je Color Music Radio, pořad Free Colora, já vás nechám poslouchat a soutěžit a my pokračujeme v krasojízdě. Dobrý ráno.

když slyším kytary a rap, tak mi říká moje hlava tady někde vzadu, ale teď toho znáš víc a to už jsme tady dělali. Možná bychom to mohli trošku takhle posunout směrem, tedy tímto směrem, tak uvidíme. Já už tady mám připraveno něco pro vás, už tady mám něco připraveno.

nenaladili stejný rádio, jenom mě prostě tady zase přeskočilo a najednou se z hiphopovýho setu stal tedy takovýhle rockovej, rapovej nářez. Kdo by neznal ale tuhle partičku? Ano, Rage Against the Machine, War Within the Bread, za chvíli nás čekají Limp Bizkit, přátelé. My to dotáhneme, my to s těma kytarama dotáhneme, nedá se nic dělat.

Finger, ano, přátelé, důvod asi, a tohle je poslední věc v první části pořadu Frikolora. Zvrhlo se nám to tady, nedá se svítit. Takhle to vypadá, když si tady DJové můžou dělat, co chtějí.

No a vy píšete různý zprávy ohledně dneška. Tady třeba Míra píše, tak tuhle skladbu jsem si pouštěl tak před 20 lety, tak před 30. Rok 1995, ano přátelé, já se úplně vidím, manžestráky ze sekáče, svázaný prádelní šňůrou, airwalky, vytáhaný tričko, který jsem měl pod kolena a samozřejmě v uších nějakou takovouhle věc při jízdě na skejtu. To nebylo nic neobvyklý v celý partě v Horním Slavkově, takže pokud někdo třeba z nich poslouchá, tak si možná vybavili nějaké ty vzpomínky. A nejen u nich. Za chvíli zopakujeme soutěžní otázku, my totiž soutěžíme, přátelé, soutěžíme o lahvinku společně s Madfingrama, za chvíli se dozvíte, jaká je soutěžní otázka, ale nejdřív přijdou na řadu Free Color Infos.

No ale to se teďko všechno změní, protože my se podíváme na rok 2026, ano přátelé, na rok 2026 pomocí tedy novinek v rámci hudebního, tedy setu, kterýmu tady říkáme Frikotéka. Teď ale ještě informace k dnešnímu dni, tak abyste věděli, do čeho jste se zbudili. Je dneska středa, přátelé, a máme 20. května. Zbyšek nám dnes slaví jmeniny a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno, polojasno a nebo zataženo. Jen ojediněle může být polojasno s dešťovými přehánkami, ale to by mělo být opravdu spíš výjimečně. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 7 až 12 stupni. V odpoledních maximech můžeme očekávat 17, ne 18 až 22. K večeru se ochladí na tedy 15 až 19 a přes noc potom teploty klesnou, a to k 8 až 11 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Španělsko je světová jednička, má nejčistší a nejbezpečnější pláže. Španělské pláže jsou těmi nejčistšími a nejbezpečnějšími na světě. Vyplývá to z hodnocení Blue Flag, modrá vlajka, ve které má země již 794 zástupců. Co se týče oblasti Středozemního moře, obecně dominuje Řecko, je s 657 zástupci, druhé Turecko s 625 vlajkami třetí. No a symbol modré vlajky označuje pláže či pobřežní oblasti, které splňují vysoké standardy péče o životní prostředí. Jde mimo jiné o čistotu a kvalitu vody, ale o i zmiňovanou bezpečnost, tedy o zajištění dohledu plavčíků, záchranářského vybavení či snadného přístupu do vody pro handicapované osoby, informuje o tom server Euronews. Právě Španělsko má těchto modrých vlajek nejvíce po udílení cen minulý čtvrtek, to je celkem 794. Mezi regiony dominuje Valencie, Andaluzie a Galicie. Kompletní seznam oceněných míst lze najít na stránkách španělské turistické centrály. Nachází se tu mimo jiné přírodní koupaliště Jover či Benjamer a na Tenerife nebo na městská pláž Almeria ve stejnojmenném městě. Tak oni mají taky ty Kanáry, že jo? Tak tím to možná trošku stoupá. No a my jdeme dál. Poslanci nechlastat tady, poslaneckou sněmovnu zákaz alkoholu nespasí. Je to jako debata o zabíjení kapru či uklízení psích hovínek. Téma se pravidelně vynořuje a většina diskutujících se do něj pustí s ohromnou vehemencí. Tentokrát mluvíme o zákazu konzumace alkoholu v poslanecké sněmovně. Už tady bylo a dokonce platil i zákaz, jenže už neplatí. Taková iniciativa se zákonitě objevuje v reakci na nějaký exces. Sněmovní jednání je věnované sjezdu studento-německých Landsmannschaftu v Brně. Bylo doprovázeno mnoha citovými, slovními i nonverbálními projevy, které překračovaly konvence. Některé poslance starostů tak vyprovokovali k návrhu opětovného zákazu konzumace alkoholu a nově i návykových látek ve sněmovně. Za jeho porušení by hrozilo vykázání z jednacího sálu, případně pokuta až do výše poslaneckého platu, tedy 115 000 korun. No a my tady máme tedy anketu, mělo by se v poslanecké sněmově zavést zákaz konzumace alkoholu? Ano, 80%, 20% ne. Někteří poslanci souhlasí, jiní namítají, že by byl zákaz nevymahatelný, další se obávají, aby nebyl zneužitelný. Starostové se nebrání úpravám návrhu. Debata tedy může být ještě zajímavá a rozhodně zábavná. Pokud u toho budou lejt, bude to zábava 100%. Měsíc jako nový ropný důl. Čína je nebezpečná, mohla by tam být první, varují experti. Brněnská firma chce do roku 2300 už bychom na měsíci mohli možná i těžit, ale do roku 2030 dostat sondu na měsíc. Jižní pol bude čerpací stanicí pro další lety do vesmíru, popisuje šéf společnosti TRL Space Petr Kapoun. O budoucnosti kosmického průmyslu podle něj rozhodne boj o data, družice a suroviny na měsíci. Vesmírné závody nikdy neskončily, kdo bude první těžit vodík na měsíci, tomu budou ostatní platit, říká ve Spotlightu aktuálně CZ. Vesmír je totiž
totiž novou průmyslovou zónou i novou geopolitickým bojištěm, tvrdí Capone ve Spotlightu. No a jeho firma připravuje misi Lumi, která má detailně zmapovat jižní polměsíce. Právě tam se podle něj nachází zásoby zmrzlé vody, z níž by mohlo vzniknout palivo pro další kosmické mise. Tak to byl měsíc, chlast tedy s politikama, nebo v neposlední řadě ty nejkrásnější pláže. Teď informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Teď rychlej reklamní blok, za chvíli muzika, dáme si první věc Abracadabra a Black and Crown, tato známá partička, tedy dost často ty středeční sety tady obšťastňuje, když to tak řeknu. No a nezapomeňte, že si za chvíli taky řekneme soutěžní otázku, pokud byste chtěli vyhrát opium, ne, že bych tady rozdával drogy, jo, přátelé, ale můžete vyhrát láhev s názvem tímhletím, tak vězte, že Mad Fingři opět dali tedy cenu, parádní cenu do dnešní soutěže a pokud jste ještě nebyli, tedy neslyšeli soutěžní otázku a nebyli jste při poslechu Color Music Rádia, tak v následující hodině máte stále možnost se do soutěže zařadit. Teď už ale reklama, já vám přeju příjemný dobrý ráno.

Okna hned. okna-hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČZ. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá.

0: Originál s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví. Vo Art. Nechte barvy promluvit.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danshun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Já jsem o tom tady mluvil a zase jsem zapomněl, ale teď mi to připomněla moje hlava děravá. Přátelé, já jsem vám včera sliboval, že si zahrajeme remix, a to na věc Selhání, kterou vydali před pár týdny Činasky. No a my jsme se Steinem vytvořili v rámci tour, kterou pojedu jako předskokan, remix, který tedy vám teď budu moct v tedy světový premiéře zahrát v éteru Color Music Radio. Přátelé, já mám velkou radost, že můžu samozřejmě s Činaskama jet tuhle tu tour. Mám velkou radost, jak mě tahle parta přijala do tedy svýho týmu, a musím vytrhnout hlavně teda Steinyho, s kterým teď makáme, a on mi pomáhá, já pomáhám jemu, pomáháme si navzájem v rámci tedy nějaký hudební produkce, a tohle jsme společně vytvořili. Já myslím, že se to mega povedlo a do dnešní frikotéky se to rozhodně hodí. Asi pravděpodobně byste z toho úplně nepoznali Činasky, ale to byl samozřejmě důvod. Takže tady Selhání, DJ Friky, taky Steiny a aktuální remix, který budete moct slýchat tedy před vystoupením Činasky na jejich tour, která už se blíží, letní tour Činasky. A doprovodným programem nebude ani nikdo jiný než moje maličkost Selhání. Mám radost, že to můžeme zahrát. Dobrý ráno.

Yes, yes, jo, já mám radost. Tak, jak jsme si to představovali, tak to zní, to v Sterátu vypadá tak, jak jsem si to představoval. Doufám, že vás to baví, mě to baví moc. No a vy to budete moc slýchat samozřejmě nejen na tour, ale my to i oficiálně vydáme, takže pokud vás tato pecka zaujala v rámci tedy dnešního začátku Frikolory, Frikotéky, tak vězte, že tohle je remix DJ Friky a taky Štajny a společně samozřejmě tedy jsme udělali věc, tedy selhání remix na Činasky, s kterýma letos pojedu letní tour. No a teď si to trochu zrychlíme a vrhneme se na to, co jste očekávali, tu diskotéku, i když tohle bych se klidně na diskošce nebál taky zahrát.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, no a samozřejmě jsem to tady už zmiňoval a je potřeba to zopakovat, přátelé, tady soutěž a to společně s Madfingrama. Madfingři si pro vás opět stejně jako vždycky připravili lahvinku, tentokrát je to teda opět lahvinka libová a to rumová, ano přátelé. A soutěžní otázka dneska není vůbec složitá, přátelé, nebo aspoň já mám pocit, že kdo prostě poslouchá, tak to musí vystřelit hned na první dobrou. A soutěžní otázka zní, jaký je název knihy, která inspirovala hru Grain Zone Warfare, za A je to Psohlavci, za B Babička a za C Piknik na konci z cesty. Ano přátelé, Opium, tak se jmenuje láhev, kterou tady pro vás máme, vždycky jsou to opravdu spíš sběratelský kousky, bych skoro řekl, já bych to založil a u nás by to vydrželo dlouho, ale to se nedá svítit, já to musím rozdat, přátelé, já bych se pro vás rozdal, vy to znáte. Takže, jaký je název knihy, která inspirovala hru Grain Zone Warfare? Za A Psohlavci, za B Babička a za C Piknik na konci cesty. No a odpovídáme na instagramový účet DJ Freaky Flink, ano přátelé, do zprávy napíšeme A, B, C nebo klidně správnou odpověď a ještě dnes se dozvíte, kdo je tím šťastným a kdo vyhraje láhev od Madfinger Games. Já taky zdravím svýho tátu, ten se tedy teď nechal slyšet, že ho remix na čínsky moc bavil a že vás všechny pozdravuje. No a my pokračujeme v diskotéce tady na Koloru, jedeme dál. Dobrý ráno!

Tato věc už má x remixů a tenhle je od Steve'a Tossiho. A musím říct, že je povedený. Tohle je Color Music Radio, pořad Freakolor za Gramcem a DJ Freaky a je tady Freakotéka. Diskotéka podle Freakyho, novinky ze světa taneční muziky s těma známejma riffama a ještě známějšíma popěvkama. Jedeme dál!

zlatýho bludišťáka, za nejlepšího, tedy fanouška pořadu Frikolora, a tedy v dnešní den získává František Ortmann. Ano, přátelé, kdyby byl každý jako František, to by bylo krásný na světě, přátelé. Krom toho tedy, že je to skvělý fotograf a parádní člověk, tak pravidelně sdílí storíčka z poslechu pořadu Frikolora, šíří tedy o světu o tom, že něco tak šílenýho jako já může v éteru být. A to Color Music Radio. Kdyby to udělal každý a podělil se o to se svými followery, a nebo i třeba s babičkou, nebo třeba s vnoučkem, nebo se synem, tak by jsme hned měli samozřejmě lepší poslechovost a všichni by věděli, že Color je prostě nářez. Františka zdravím, přeju mu pevný nervy v té zácpě, kterou teď samozřejmě tak jako většinou po ránu prožívá, a já se mu budu snažit to ráno zpestřit. Tohle bylo One More Time, tedy ještě jednou, tedy remix další a už po několikáté na samozřejmě Daft Punk.

Umí tohle vaše rádio? Novinky z posledního týdne, nejstarší je 7 dní stará a to hned po ránu mezi 9 a 10. Frikotéka je ještě takhle taneční a veselá. Já pařím, paříte se mnou, paříme spolu, tohle je Color.

No a vy sem do studia píšete, konkrétně píše třeba mnoho z vás, ale Kuba píše, čau friky, moje rádio to umí, musím říct, a to proto, že poslouchám Frikyho na Koloru a všechny ostatní z té party, pokračujte všichni, ať se daří, dělejte muziku, kterou nikdo jiný u nás neumí, tak to je samozřejmě velká pochvala. A já si říkám, že takhle, já jsem mé rozpařený, jo, já jsem to včera říkal, že už u toho zase stojím, dřív jsem u toho seděl teď nějakou dobu, předtím jsem stál, prostě jak mě to rozpumpuje, tak já jsem najednou jakoby na mejdanu, stojím a hraju, jako kdybych prostě dělal mejdan, jo. A teď se hodně dělají ty coffee rave, že jo, raves a tohle, tak jsem si říkal, že bychom možná nějakou středu mohli vylézt někam ven, nebo někam do nějakého podniku možná po ránu, dát si třeba spolu kafe a nějaký taneček. To by jako nebylo podle mě úplně od věci. Já teda cítím, že by klidně ve středu v půlce týdne po ránu v 9 mohl být mejdan. Nevím, jak to cítíte vy, klidně mi napište do komentáře, než to smažou. A my jedem, protože kdo maže, ten jede, přátelé. Dobré ráno, tohle je Color Music Radio, pořad Frikolora za Gramcema.

I like that. Feeling that. Feeling that.

muzika. A novinky z posledního týdne. My Eyes on You, a tohle je jenom My Eyes. A Paco Canizza.

No a sem už přišly první nápady, kdyby jsme takovýhle coffee rave mohli udělat a jsem rád, že nejsem jediný, kdo to tak feeluje, ale pojďme zpátky k tomu, co se tady dělo už tedy od rána, a to tedy soutěž společně s Madfinger Games. Ano přátelé, soutěžíme i dnes o lahvinku, a to s Madfinger Games, kterou dali do placu, a soutěžní otázka se netýká ničeho jiného než samozřejmě jejich hry Grain Zone Warfare. No a já mám pro vás, přátelé, soutěž otázku, tak, abyste se mohli zúčastnit i vy, který jste naladili až právě teď, protože soutěž ještě stále běží a poběží až do konce dnešního vysílání. No a soutěžní otázka zní, a tedy přátelé, počkejte, já to tady někde mám, to je tady, květen ne, duben ano, a dubnová soutěžní otázka, protože jsem to zapomněl, že jo, a zní, jaký je název knihy, která inspirovala hru Grain Zone Warfare. Je to za A psohlavci, za B babička, za C piknik na konci cesty, a vyhrává tedy ten, kdo správně odpoví na instagramový účet DJ Freaky Flink, do zprávy taky dá follow, a samozřejmě ještě zmíním výhru, to je opium, je to lahvinka s názvem opium, ne, že bychom tady rozdávali opium, ale lahvinka, a to většinou ta lahvinka opravdu stojí za to. Je to spíš taková jakoby zásobička, dalo by se říct, že až nebudete mít peníze, prodáte to a koupíte si nový auto. Ano přátelé, ne, teď kecám, ale vždycky jsou to opravdu super tedy lahve, takže pokud byste chtěli soutěžit, i dnes máte možnost. Jaký je název knihy, která inspirovala hru Grain Zone Warfare? Za A psohlavci, za B babička, za C piknik na konci cesty. A DJ Freaky Flink Instagram, tam správná odpověď už teď by měla letět, a samozřejmě vy se buď dneska ještě před koncem, nebo zítra dozvíte, kdo byl tím šťastným výhercem. Tohle je My Eyes. Paco Caniza.

No a já tady mám ještě jednu zdravici do Liberce, Jirku Páru a taky Zden, tak Zden, zdravím vás, oni drží dub, tak držte ho pevně, kluci, držte ho pevně.

Já musím říct, že ty středy si oblibuju víc a víc. Sice tedy jsem nikdy nebyl úplně diskotékovej typ, ale tohle je prostě paráda.

poslední věc dnešní ranní Frikolory, za chvíli už Holiday Edition, Martin Svátek. Tohle je Sex Sounds a věc Do You Wanna Dance. Chce se vám tančit? Tančíte? Nevadí.

Aha, se nám tady vloudila chybička, přátelé, to vypadá. Tady někdo dostane pěkně vynadáno. Tomíku, Tomíku.

0: pozorný posluchač to zaregistroval, my to samozřejmě zítra uvedeme na pravou míru a zítra se dozvíte, kdo že je ten šťastný výherce dnešní soutěže. Teď už ale rychlá rekapitulace toho dnešního dne, tak aby i vy, co jste se zbudili právě teď, jste věděli, do čeho a třeba jak se do toho oblíct. Je 20. května, máme středu a Zbyšek nám dneska slaví jmeniny a bude počasí, i dnes bude počasí, převážně jasno, polojasno a nebo polojasno s dešťovými přeháňkami či déšť. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 8 až 12 stupni, v odpoledních maximech 18 až 22, k večeru 14 až 19 a přes noc 9 až 12. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. A teď v rychlosti informace, které nepotřebujete vědět. Španělsko je světová jednička, má nejčistší a nejbezpečnější pláže. Španělské pláže jsou těmi nejčistšími a nejbezpečnějšími na světě. Vyplývá to z hodnocení Blue Flag. Ano, modrá vlajka, ve které má země již 794 zástupců. Oblasti Středomoří obecně dominuje. Řecko je s 657 zástupci druhé a Turecko s 625 vlajkami třetí. Symbol modré vlajky označuje pláže či pobřežní oblasti, které splňují vysoké standardy péče o životní prostředí. Jde mimo jiné o čistotu, kvalitu vody, ale i zmiňovanou bezpečnost, tedy o zajištění dohledu plavčíku, záchranářského vybavení či snadného přístupu do vody pro handicapované osoby. Informuje o tom server Euronews. A my pokračujeme dál. Další informace se týká poslanci. Nechlastejte tady, ano, poslaneckou sněmovnu by mohl čekat zákaz alkoholu, ale prý to nespasí. Je to jako debata o zabíjení kaprů či uklízení psích hovínek. Téma se pravidelně vynořuje a většina diskutujících se do něj pustí s ohromnou vehemencí. Tentokrát mluvíme o zákazu konzumace alkoholu v poslanecké sněmovně. Už to tady bylo a dokonce platil i zákaz, jenže už neplatí. Taková iniciativa se zákonitě objevuje v reakci na nějaké excesy. Sněmovní jednání věnované sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně bylo doprovázeno mnoha citovými slovními i nonverbálními projevy, které překračovaly konvence. No a tedy tady máme hlasování. Mělo by v poslanecké sněmovně se zakázat pít alkohol? 80% ano, 20% ne. Tak tohle jsem nechtěl, to musím vypnout. A poslední informace dnešního rána, přátelé, je tomu tak, poslední informace se týká měsíce, protože měsíc jako nový ropný důl Čína je nebezpečná, mohla by tam být první, varuje expert. Brněnská firma chce do roku 2030 dostat sondu na měsíc. Jižní pol bude čerpací stanicí pro další lety do vesmíru, popisuje šéf společnosti TRL Space Petr Capone. O budoucnosti kosmického průmyslu podle něj rozhodne boj o data, družice a suroviny na měsíci. Vesmírné závody nikdy neskončily. Kdo bude první těžit vodík na měsíci, tomu budou ostatní platit, říká. No a vesmír je novou průmyslovou zónou i novým geopolitickým bojištěm, tvrdí Capone ve Spotlightu. Jeho firma připravuje misi Lumi, která má detailně zmapovat jižní pól měsíce. Právě tam se podle něj nachází zásoba zmrzlé vody, z níž by mohlo vzniknout palivo pro další kosmické mise. No a poslední informace dnešního rána, a ta se týká samozřejmě parťáků, a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Přátelé, teď už tedy informace o tom, jak jsme to měli s parťákama. Teď informace o tom, co nás čeká v Holiday Pubs. Ano, Holiday Pubs, nebo to je jedno prostě. En Martin si to vždycky na mě vymyslí a já se v tom pak ztratím, ale Martin už je na drátě. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, David.
0: Jak ses vyspal?
1: Ale dobře, parádně. Co ty? Taky dobře, vy?
0: Ale tak jako nějak, no, ale já prostě, mě ta Frikolora vždycky tak jako nabudí.
1: Jasně, no, je to slyšet.
0: Hele, jak se ti líbil remix Činasky?

0: Hlavně, když se to líbí mně, ne?
1: Co?
0: Hlavně, když se to líbí mně.
1: To taky, to samozřejmě, ale je to, on je v té kapele, víš, tak proto jsem to se.
0: OK, pojďme si říct, co bude dnešní první věc tvýho pořadu.
1: Tak, dneska holiday pop.
0: To jsem říkal.
1: Jo.
0: Jasný, si to pamatuju, ne? Já mám hlavu jak pátrací balo.
1: Tak, dneska holiday pop.
0: To jsem říkal.
1: Jo.
0: Jasný, si to pamatuju, ne? Já mám hlavu jak pátrací balon.
1: No, jasný.

0: Haló? Těšíš se na měsíc?
1: Jakože, že se budeme moct podívat na měsíc?
0: Na měsíc, na měsíc.
1: Aha, tak já ti moc teďka nevím, co myslíš.
0: Ne, já jsem mluvil, že se tam bude těžit a že tam budou lidi za chvíli bydlet a že to plánujou už i Brňáci. Tak jestli se tam taky těšíš?
1: No rozhodně, já už se tam můžu dočkat.
0: Ty nikam cestovat nechceš, to všichni už ví.
1: No jo, ale na měsíci bych to chtěl plnit jako ostatní.
0: OK, to byl Martin Svátek, my se spíš pojedeme spolu podívat někam k moři než na měsíc a to nejlíp na nějakou tu pláž, která vyhrála v rámci tedy Blue Flag. To už byly informace, které jste nepotřebovali vidět, klasická přepojovačka Martin Svátek, DJ Freaky, Keci v kleci, teď to znáte, teď už se s váma rozloučím, za chvíli už Holiday Edition, já se budu těšit zítra opět po 8 hodině naslyšenou tady u nás na Koloru. Díky za pozornost a...

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

Everybody's free. Everybody's free to feel good. Jasná ukázka na úvod Holiday Edition. Moc vás zdravím. Tak dneska z toho poslechu, jak z toho mluveného slova, Frikyho dneska, tak to byl docela slušný tlak. Hodně mě to bavilo. No to tady zdravíme teda Frikyho ještě, ne, ještě takhle dodatečně. No teď už samozřejmě Holiday Pops. Zpěvačka Rosala, která měla úspěchy, dokonce myslím, že dělala i před skokanku Michaelovi. Během jeho tour v 91. nebo 92. Dangerous, tak se objevila na tom prvním vystoupení Michaela. Nevím, kde se to teďka konalo, to už fuk, to jsem zapomněl. Rozhodně hodně úspěšná věc. Everybody's free to feel good.

se jmenuje Living Joy. Velký úspěch v Anglii, tahle věc Don't Stop Moving, tak se jmenovala i celá deska. To je nakonec slušný hlas, rozhodně, to

tak rozhodně asi ne, asi, ale určitě nejznámější věc od Culture Beat. Mr. Vain. Tohle to je z jejich alba Serenity. No, Culture Beat taky měnili zpěvačky a měli pak ještě dalších pár věcí, které se hrály v rádiích. Během týhletý věcí se mi vybavilo pár těch věcí, tak třeba příště si zahrajem. No teď je další hodně úspěšná věc a taky jednohitová senzace rozhodně. Tak teďka určitě, nebo určitě, teďka asi nepoznáte ještě o co jde, když někteří by klidně mohli. Každopádně tohle je klubová verze velkého hitu Around the World. V Anglii, v Americe, vlastně po celém světě, tak jak se jmenuje tato věc. Around the World. Tak tohle jsou ATC. Moji milí, posloucháte Holiday Edition. No a dnešní středeční speciál. Tady Holiday Pops.

Britney rozhodně nezní moc často v Holiday. Britney Spears, tato věc Toxic. Nevím, jak se jmenuje album, v jejich deskách se zase tolik nevyznám. Každopádně tato věc měla vždycky docela dobrý zvuk. Tak proto jsem si dneska vzpomněl.

No teď už Rihanna. Rihanna, tato věc je její debutový single. Tato ukázka Pond the Replay.

PJ and Duncan, tato věc If I Give You My Number. Oni měli samozřejmě velký hit Let's Get Ready to Rumble. Tohle byl single hned po tomhle tom úspěchu If I Give You My Number, jejich druhý single. No, já jsem si vzpomněl na S Club 7. Tohle to je jejich, já nevím, jestli druhý nebo třetí single. Každopádně z jejich debutového alba. Taková melodie, kterou si taky vypůjčil, vysemploval Exit.

No tak mě napadlo, že bychom si ty Shy sakra mohli klidně jako pustit. Je to taková rarita. Mělo to úspěch v Anglii, v Americe samozřejmě, do Evropy se ten a cappella style vůbec nedostal. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli pustit, trošku se mi to tady ale idiotsky zaseklo. Tak, měl bych to tady mít, prostě to je dobrá věc, která mě napadla teďka úplně v závěru, že bychom si ji mohli pustit. Tak, takhle to zní, ten originál, už se mi to tady natáhlo, ale nechci se mi to spustit. Tenhle a cappella style v Americe měl velký úspěchy. V první pětce se objevila tato věc i v mainstreamu.

No tak je to skoro až neuvěřitelný, ale v Americe v první pětce se tato věc objevila a hrála se dost často. Tak to byly Shy, If I Ever Fall in Love, jinak originální verze a vlastně reakce na E17 a Gabriel, který jsme si hráli před chvilkou. Tenhle ten cover, který se jmenuje jenom tedy If You Ever. No tady už je závěr první vysílací hodiny M-People. Tohle ta moje oblíbená věc Search for the Hero. Tohle je albová verze a pak už pozvánkovej break a další muzika. Třeba PM Dawn.

0: Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
0: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
0: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Let's party, let's party.

0: Olympia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
1: Olympia.
0: První česká módní značka. Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
1: Bohempia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací.

0: solemnly swear. Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
0: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
2: Single Story. Stroj času, který vás přenese do

pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.

na úvod druhý vysílací hodiny Holiday Edition a speciálu Holiday Pops, teď PM Dawn. Věc postavená na základech Father Figure od

0: True, Patient Eyes, tak se jmenuje tato ta věc. Samozřejmě jedeme dál, další věc, One Day in Your Life, krásný poslech.
1: Posloucháte Holiday Edition.

countryový zpěvák Keith Urban vydává nový album, ještě není venku, ale vydává singly a nebo tracky a podle toho typuju, že to bude album cover verzí. I když teda ta věc, kterou vám chci pustit, myslím, že cover není, ale nejsem si tím úplně jistý. Já jsem se snažil vyhledat nějaký info, moc se mi toho nepovedlo. Každopádně tady je nový Keith Urban a Michael McDonald. Jsem vedle z téhle věci, hodně mě baví a baví mě, jak to i třeba Michael zaspíval. Tak abych nekesel do zpěvu. Tak si Keith se pustíme ještě jednou, tahle ta věc je ovšem první.

Jsme si z rezivělý americký country rádia vezmou potaz tuto věc. Myslím, že tupí jsou na to dost, aby si toho ani nepovšimli. No, každopádně, to se možná neměl říkat. No, tohle je Keith Urban, skvělej Michael McDonald, oni oba dva jsou skvělí, to je

vydal. On vydal teďka ještě další, ale tu ještě nemám tady. Tak tuto věc už jsem hrál v ACX, ale dneska si zahrajeme obě verze, protože v roce 72 tuto ukázku, kterou později tady, nebo teď v současnu nahrál Keith Urban, tak v roce 72 tuto věc nahráli Seals and Crofts. Seals and Crofts, teda ta věc, která se jmenuje Summer Breeze. Moc pěkná věc, dáme si tady obě dvě verze, já myslím, že to za to stojí. Stejnojmená deska z roku 72, to jsou Seals and Crofts. Já to neřeknu, ty vole.

tak já tuhle věc znal, ale samozřejmě jsem neznal interpreta. A díky Keith Urbanovi jsem se k této grupě dostal, Seals and Crofts. Stejnojmená deska, chci si pustit celý album, tady ta věc Summer Breeze. No, rok 72 a teď je tedy rok 2026. Tak tohle je verze, kterou udělal Keith Urban z připravovaného alba, cover verzí, jak tak šacuju. Tahle věc ještě jednou, tedy teď v Holiday Pops, věc

která je od Churches, je to v remixu všem. Ale moc pěkně udělaný remix tady k té věci, která se jmenuje Get Out. Tak tohle jsou Churches. Teď je na

To jsem hrával, možná i v těch večerních časech kdysi, ale co rozhodně jsem hrával, to je vlastně projekt, který se jmenuje Honey. Jinak tahle ta věc, kterou vám teď nabídnu, to je taková hodně klidná, teď je to takový klídek. Proto to má docela pěkný klip, já už jsem zapomněl, o čem to bylo, ale tohle je věc, která se jmenuje No Song.

král diskoték, aspoň 80. let. Otázka Criticize, tohle je samozřejmě, teď jsem chtěl říct Shaquille O'Neal. Já jsem nedávno poslouchal nějakou desku od Shaquilla právě, jinak tohle je Alexander O'Neal. No na závěr podobný sound. Samozřejmě další klubový mix. Ale taky jasná, nabušená věc. I feel for you. Čaka. Skvělej klubový mix. To už na závěr dnešního Holiday Pops.

No tak tady v tom mixu vysemplovaný i malej Stevie. Malej Stevie, a to bylo slyšet, nějak mi to tady vypadlo. No každopádně, I feel for you, Chaka Khan. Skvělej je Maxáč.

dnešek, ale úplně všechno. Tak já se loučím a předávám slovo Lukášovi. Lukáš Kolíba za chvilku. Polední menu, to je jasná věc, 12. až 13. No a pak další program na Color Music Radio. Dneska to je taky nabitý, stejně jako každý den, tak určitě si najděte na www.radiocolor.cz. Jinak se mějte krásně, zítra se moc těším na vysílání po 10. hodině Holiday Edition. Mějte se krásně, čus.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
3: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Rock 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli, když se ještě dala poslouchat.
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11. a reprízy v půli měsíci.

0: To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 12 hodin.
8: Color Music Radio.

Are you ready? Posloucháte Color Music Radio, čerstvý polední menu v premiéře ve středu na vlnách Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod to byla Divinity Rocks se svýma dětma. Ready, steady, go. A teď už zazná tohle. Martine, tebe nepočítám, ty to znáš celý, to je jasný. Co ostatní? Cool like that, jo. Digital Planets a jedni z headlinerů letošního comebacku hip-hop campu. I o tom si budeme povídat v dnešním polední menu, tak příjemný poslech na vlnách koloru za podpory Rowito, McParts a Darmagaya.

Digital Planets, tohle bude určitě nějaký legendary jazzový a bebopový sample, ne? Velká pecka, Cool Like That, a to, že Digital Planets přijedou do Prahy, přijedou do areálu Kosmo, kde proběhne letos srpnu comeback hip-hop campu v pátek 21. srpna a potom o den později. Tak to je z mýho pohledu velká věc, abych zmínil další jména, tak v sobotu vedle Digital Planets tam bude Conway the Machine, Master Ace s Marco Polem, Ill Bill, Sean Strange, Snow Goons, Rest, Carlo, Gruby Mielsky, Prago Union s kapelou Michaliov, Moja řeč a tak dál. No a v pátek headlinery The Alchemist, Onyx, Luke Truprockers, Cooking Soul, James Cole a Idea a tak dále a tak dále a tak dále. Klidně bychom celý menu mohli hrát jenom ten zajímavý program, který tam vystoupí, nicméně my si to uděláme pestrý. Čeká nás taky soutěž o nedělní reggae lahůdku v podání jamajských The Abyssinians a tak dál. Ale teďka po těch Digital Planets jsem si říkal, že by se hodně hodila tato věc. Yeah. A jo, to až potom. Tadle. Jo, a potom James Cole a Idea s jejich songem Roku. Nejenom podle andělů, taky podle cen Apollo.

0: jsem done.
1: James Cole a Idea.
2: Aha.
1: Věc jménem Daniel z jejich společného alba Done. Který získalo nejenom Anděla za nejlepší rapový album, myslím, že tam dostali dva Anděly hnedka. A plus ještě na cenách Apollo tenhle pecka vyhrála Song roku. A minulý týden se objevil velký remix, na kterém hostuje mnoho dalších lidí na týhle stejný našlápí instrumentánce, kterou dělal Idea. My už ale jdeme dál, ještě jedna hiphopová, předposlední hiphopová v dnešním menu, Master Ace, který bude taky s jedním z hostů na hiphop campu, tam ale vystoupí s svým producentem Marco Polem, ale on přijede do Prahy ještě dříve. A to už 14. června na speciální boombox, který bude v Kafe v lese v neděli 14. června a říkám speciální z vícero důvodů, protože jednak to bude za doprovodu kapely Champion Sound a druhá, to bude speciální set z alba Disposable Arts, je to turné k desce, která vyšla před 25 lety v roce 2001 a je to dost přelomový kousek z Master Aceovy tvorby a s kapelou ten celý set tohohle alba 24 tracků, včetně skytů a všeho zahrajou naživo. To znamená, bude to dost exkluziv, one option to see that a v Praze 14. června, myslím, že o dva dny předtím vystoupí taky v Jihlavě, co jsem zahlídnul. Tak pozvánka pro vás, Master Ace 14. června a ještě když už mluvím, tak bych chtěl zmínit, že ten úplně nejbližší boombox, ten bude už 31. května na Cargo Galerii a budou to Smith & Wesson a Blue & Exile a minule jsem vás mystifikoval, správný datum je 31. poslední neděle v květnu, to znamená už za pár, tak vřele doporučuju.
2: Aha.
1: A teď se já máme Master Ace a potom přidáme i ty Smith & Wesson, jasný?

Masta Ace s kapelou 14. června v Praze, Kafe v lese. Lístky najdete na Go Outu, vřele doporučuju, moc se těším. By the way, ten den mám narozeniny, tak se těším, že to oslavíme. Tady už jsou zmíněný Smith & Wesson. Z jejich legendárního alba. Vlastně jsem se minule ptal, co, jak se jmenuje to legendární album a soutěžíme o jeden volný vstup, tak připomínám, odpovídat můžete na lukas@radiocolor.cz

posloucháte Volit Meny. Dneska takový hip-hop Meny, ne? Jak jednou začnu, tak jedem. Navíc chystá se fakt spousty zajímavých akcí, tak i u té příležitosti i Prago Union, který vydávají teďka na konci května, to znamená už v následujících dnech nový album. Tohle to je nejnovější single. A jejich velký pražský křest bude opener v... na Žižkově, ve slavném Beer Gardenu. Tam jenom trošku okno, jak se to tam řekne.

v Hrygráčích. 11. června. Tak, tohle už je Kelani featuring Missy Elliott z Kelani z Brusu novýho alba. A pak už hurá na Jamajku, čeká nás ještě ta soutěž o vstup na nedělní jamajskou lahůdku. Čiu, posloucháte Poleďmeny.

0: Jamajský Runkus vydal nový album jménem Supernova.
1: Yo, brada.
0: Jo, brada, velmi zajímavý, mohli jste slyšet jamajský patoa, ale ani s hip-hopem nemají problém. Tak myslím, že to docela dobře navázalo a vřele doporučuji celý to album Supernova, autor se jmenuje Runkus a tato věc se jmenovala Every Ghetto Youth is a Star. Tak a teď slibovaná událost, velká reggae událost, která se uskuteční už tuto neděli 24. května v pražském Lucerna Music Baru, kam dorazí legendární jamajské vokální trio The Abyssinians, kteří začali fungovat na konci 60. let, kdy vydali svůj kultovní hit Sata a Masagana, který za chviličku zazní. Z té původní trojice stále jeden z nich, Donald Manning, přijede, když už je to opravdu rastafariánský kmet, a spolu má mladší zpěváky, nádherný harmonie, fakt jako krásný songy, úplně za do provodu živý, skvělý kapely, a ještě jako předskokan bude Lone Ranger. Takže za mě reggae udál tohoto jara, už tuto neděli 24. A já jsem v reggae speciálu v úterý v noci vyhlásil soutěž o 3x1 volný vstup. A je potřeba ale zodpovědět 3 otázky na e-mail lukas@radiocolor.cz. Jak se jmenovali původní 3 členové The Abyssinians, jak se jmenovali první 3 alba The Abyssinians a 3 libovolné songy od tohoto tria k tomu. Pište lukas@radiocolor.cz, soutěžíme o 3 volné vstupy, 3x1 volný vstup v neděli do Lucerny. A teď ta jejich legendární hymna, první song, který kdy nahráli The Abyssinians.

Nadčasové texty a nadčasová muzika jamajských The Abyssinians a naprosto jedinečná příležitost je zažít naživo už tuto neděli 24. května v pražském Lucerna Music Baru. Tak, ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, ale už jenom jednou nohou. Tohle je spolupráce Horace Andy a Ja Wobble. It's you I love and not another. Tohle věc znáte od Massive Attack, ale původním autorem je právě Horace Andy. Tady ve spolupráci s Ja Wobblem.

0: Jo, posloucháte polední menu na Color Music Radio za podpory nakladatelství Dharma Gaia a za podpory MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Apple, ať už iPhone nebo počítač, pokud něco rozbijete, polejete, právě MacParts.cz vám v tom můžou zásadně pomoct, pokud se jedná o Apple. A taky díky pro Rovito Ice Cream, který dělají skvělý zmrzliny nanuky, vyrábějí na Šumavě a dělají bez cukru a bez konzervantů a jsou lahůdkový. Ondro, čekám stále na zásilku rašídových, nemůžeme se s rodinou dočkat. Díky parťákům tohoto pořadu. Zároveň jsem chtěl navrhnout, že kdybyste někdo chtěl být partnerem tohohle pořadu, tak mi určitě napište lukas@radiocolor.cz a dá se to vymyslet i individuálně. Kdyby někdo třeba nestíhal právě polední menu v ten čas mezi 12. a 13. a chtěli byste poslouchat ten pořad pravidelně, tak to můžeme vymyslet třeba formou Hero Hero, stejně tak jako funguje můj úterní noční reggae speciál, který najdete na herohero.co/admirálkolíbal. A tam dnes nahrávám ten včerejší noční speciál, který jsem si neuvěřitelně užil. Tak kdybyste měli chuť, tak víte, kde mě hledat. Teď koukám na hodiny a vidím, že už vám toho moc dneska nestihnu a taky koukám, že dneska má narozeniny mimo jiné Cher a nebo taky Busta Rhymes. A tak teď se mi aktuálně mnohem víc hodí právě Busta a my si dáme tady tuto věc a přejeme Bustovi Blessed Earth Strong. Všechno nejlepší.
1: Let me just fuck up your mind, please. Hey, yo.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Pervereze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
7: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrichtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
8: Tady, v hadovi.
9: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
8: A jsem venku.
9: Příští stanice, náměstí díru.
8: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
7: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
8: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
7: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
10: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
7: Vyrazíme, Vedro Gonzálesi, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
10: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
7: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
11: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Koza Paprikoza. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením Doni Chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
8: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
12: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
7: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
11: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku číslo 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
12: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
7: Nepotěším vás, číslo 3.
12: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
11: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
8: Slyšíte ty dumivé kroky Done Saladone?
7: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
12: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
13: Celadone, lásko moje, pojď sem!
11: Dámy a pánové, pravěká monstrozní tanečnice Doňa Chlupanda!
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

You Make Me Feel, My Real a Sylvester na Color Music Radio. Začíná old school. Tady hodinka hudby, zejména 70. 80. let. Jsou funky, rap, butt music, diska a tak podobně. No a tak tady pro vás budu mít Pointer Sisters a Neutron Dance. Tak přijde Prince a You Got a Look. No a teď Mandavír a Fashion Pack. A příjemný poslech vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Pilín.

Duke the Look a Prince. Old School na Core Music Radio. Posloucháte 70. a 80. Dáme se další kousky. The Real Thing a You to Me a Everything. Taky Voyage a From East to West. No a teď The Detroit Spinners. Tak jako klasika konce 70. let. Working My Way Back to You. Taky nadále příjemný poslech.

Tenz & Darby, trochu jsme zpomalili Trifoldsku, ale trochu zrychlíme, protože tady budou Village People in the Navy, taky Chick a Dance, Dance, Dance. No a teď tady Frankie Boy and the Four Seasons a originální verze skoro Begin. To předělal před, tuším, už skoro 16 lety. Interpret Matt Con. No a toho originál.

na Core Music Radio. Posloucháte Old School, ať už v premiéře ve středu od 14 hodin, anebo taky v pátek ráno o 6 v premiéře, tedy v repíze, pardon. A toho už je Denver Rick. Out of my hands. Potom Seren a taky Cameo.

vracejí do Japonska v Old School. Hiroshi Sato a Say Goodbye. No a loučí se jako Pemín, když spolu to mikrofonu. Opět naslyšenou za týden v pravidelných časech, tedy ve středu od 14 hodin, taky v pátek od 6 ráno. A na závěr taková klasika, kterou tady v Old School hrajeme celkem často. Ale prostě je to věc, kterou mám asi jiné rádio nezahraje, než Core Music Radio. To jsou Raw Band a Clouds Across the Moon. Tak si ji užijte a naslyšenou za týden.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
8: Let's party. Have a good time. Here we go.
9: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
10: taneční party Pavla Bá.

Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Check it out.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. A Sturtek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 5 hodin.
7: Hudba všech barev.
8: Color Music Radio.

Na ochutnej autentický mexický street food v centru Budějic. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Na viděnou v Casa Mexicana, Krajinská 41, České Budějovice. I stand alone.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Pervéréze, který usnul popíchnutím mouchou cecek.
4: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
5: Tady, v hadovi.
6: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
5: A jsem venku.
6: Příští stanice, náměstí díru.
5: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
4: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
5: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte, Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
4: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
7: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
4: Vyrazíme, vedro Gonzálesi, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
7: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem vedro, vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
4: Ten váš humor mi chyběl, vedro Gonzálesi. Pojďme.
8: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením Doni Chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
5: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
9: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
4: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
8: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku číslo 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
9: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
4: Nepotěším vás, číslo 3.
9: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
8: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
5: Slyšíte ty dumivé kroky, Don Celadone?
4: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
9: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
10: Celadone, lásko moje, pojď sem!
8: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sex Appeal na Rádiu Color.

nerušený sound Radia Color. Je tady čas pro sax a po týdnu vás všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina s pořadem Sax Appeal. Samozřejmě, že i dnes je pro vás připraveno spoustu muziky z oblasti R&B, funky, soul, fusion, latiny a smooth jazzu. To vše v té následující hodince a doufám, že si to společně patřičně užijeme. Tak, to byl David Sambor na úvod a teď už jsou tady Braxton Brothers, Forever Together on the Radio Color.

Příjemný smooth jazz, Forever Together, Braxton Brothers, basista a saxofonista na rádiu Color. I Once Had Your Love, to je legendární vibrafonista, který samozřejmě u nás na Coloru jako doma, Mr. Roy Ayers.

Mr. Gerald Albright, vynikatý smooth-jazzový saxofonista, Four on the Floor. A vy posloucháte Color a samozřejmě pořad Sax Appeal, kde si převážně nabízíme saxofonovou muziku. Ovšem, teď už je tady jedna novinka, nové album George Bensona. Natočil ho s orchestrem Roberta Farnona a je to opravdu skvělá deska. Spoustu standardů a jeho jazzové kytary. Love is Blue, George Benson.

čas pro Candy Dulfer na Radio Color. V pořadu Saxe Píl, velká pohoda. Dámy a pánové, ladíte Color a my si jedeme Saxe Píl, to je pořad, který nabízí převážně saxofonovou muziku a teď už se hlásí o slovo Mr. Naji a s ním vynikající soulmaker a zpěvák Frank McComb. Tak tady je Modern Lovers.

Incognito. Tak to je název vynikajícího alba kapely Spyro Gyra. To je Jay Bekenstein a s ním Tom Schumann a slavná nahrávka pro 80. léta. Teď už si dáme opět trochu smoothjazzovou náladu pro dnešní odpoledne a to je trojice saxofonistů The Sex Pack, Can't Help It Myself a vy jste stále naladěni na Rádiu Color.

Sax Back. Tak to byly trojice saxofonistů Jeff Kashiva, Kim Waters a Steve Cole. Can't Help Myself. No a my se teď podíváme do Brazílie a zazpomínáme na slavného brazilského skladatele, zpěváka a producenta Sergio Mendeze, který nás opustil 5. září. Velikán brazilské muziky, který spolupracoval se spoustou slavných interpretů, jako například Cannonball Adderley, Herbie Manem a samozřejmě i v současné době s kapelou Black Eyed Peas. My si nabídneme jednu slavnou nahrávku Aqua Jibibir, Sergio Mendes na Rádiu Clore.

Mr. Sergio Mendes a jeho muzika. Brazilský muzikant, který více než 60 let dělal skvělou muziku a přispěl k rozvoji bossanovy a latinskoamerického popu. Sergio Mendes nás opustil v září a my jsme vzpomínali v pořadu Sex Appeal na jeho slavnou muziku a slavné nahrávky. Dáme si jednu na závěr, to je Maškenáda, kterou určitě znáte, a já se v tuto chvíli rozloučím a popřeju vám samozřejmě ničím narušený poslech našeho rádia a my se uslyšíme opět příští týden, a to v neděli v 15 hodin a také ve čtvrtek v 18 a v sobotu kolem 13. hodiny. Mějte se moc krásně a mějte se sexy, loučí se Vláďa Drtina.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Posloucháte Color Music Radio, srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v neděli, tak posloucháte premiéru od 13. hodiny, právě vám dohrálo polední menu. A v tom polední menu zazněl Stevie Wonder s připomínkou toho, že teď minulý týden měl narozeniny, 76. pokud se nepletu. A tak jsem si říkal, že by bylo dobrý vzpomenout jeho masterpiece i v rámci pořadu album týdne, protože samozřejmě Stevie Wonder nebyl jenom Little Wonder, ale byl Forever Wonder. Jeden z výtečných zpěváků, skladatelů, klavíristů, který natočil desítky skvělých alb. A my máme už dnes 29. album týdne, ale Stevie Wonder tam ještě nezazněl, tak jsem si říkal, to je skvělá příležitost právě dnes a právě tady. Možná taky posloucháte ve středu od 20. hodiny, tak to je repríza, ale je úplně jedno, jestli posloucháte, kdy posloucháte, ale je důležitý, že posloucháte, a srdečně vás zvu k dalšímu poslechu. Stevie Wonder, vybírám album z roku 1973, který se jmenuje Inner Visions, který vyšlo u značky Tamla, která je pod křídly Motown Records. Tohle album bývá považováno za jednu z jeho velmi klasických a legendárních desek a potvrzuje tu proměnu z malého Little Stevie Wonder, známýho pro své romantické balady, do více vyzrálého, dospělého, uvědomělého umělce. I na této desce pokračuje s experimentováním s The Original New Timbral Orchestra, syntetizátorem, který vymyslel Malcolm Cecil a Robert Margulev. A tato deska, která vyšla v roce 1973, konkrétně 3. srpna, ji produkoval sám Stevie Wonder a společně s ním Malcolm Cecil a právě Robert Margulev. Předchozím albem byl Talking Book a následujícím Fulfillment's First Final. Ono těžký vybrat z takovýhle obrovský diskografie jenom to jedno album, ale musím říct, že tohle je jedno z těch mých velmi oblíbených. A Stevie se tam dotýká mnoha různých témat, to deska byla velmi dobře přijatá a najdete na ní celkem 9 songů, z nich Too High nebo Living for the City jsou samozřejmě velmi známý nadčasový singly, ale myslím, že stojí za to si to dát v celý plný podobě právě teď. Album týdne, Stevie Wonder a album Inner Visions. Přeju vám krásnej, příjemnej poslech.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

0: Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: know I'm a country boy. I just love to stay out every night.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Finally. Well, you got to be mine. You just had.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: One, two, one, two, three.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Pani doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víte, to jedno, kolik to stojí. Doktor, pani doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.

sestry nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako návod.

Oh,

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky Messer.

Thank you.

0: a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné skurvené.

Další vydání taneční party, tedy hity i rarity od 70. po milénium je tady. No a vy se můžete těšit třeba na další povídání od Oliny a ve druhé hodině na trojici písniček na jediné téma. No a co v té první, tak třeba In Deep, Baby's Gang, Delegation nebo B.A. Robertson. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. No a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Pro ty nespavce nebo pro sovy. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast Čes meškané stahujte nebo poslouchejte. A jako první přijdou na řadu MC Sar and Real McCoy, druhý jejich hit Another Night, a pak novější cover verze hitu Disco Inferno, původně od The Tramps, dnes ale od skupiny Glee, a nakonec Fesh a Scandal Eyes roku 1986. No, tak ať i dnes objevujete nějaké to své oldies ještě jednou, no a ke všemu tomu vám skvělou zábavu od mikrofonu přeje Pavel Bárta.

0: No a je tady další část o fandovství neboli hudební faninkovství od Oliny. Faninkovství československé bylo vždy kultivované a dosahovalo mnohých výsledků. No tak třeba jedna má starší kolegyně ze Sasky, Bára, ta měla ráda Pavla Bobka. No a tak nelenila a zavalala mu do semaforu. Pozvala ho na pivo, co jí zdůvodnila sdělením, že se přece zpívá pijme pivo s Bobkem. No a ten bedrník k tomu už tak nějak dodají. No a Bobek si dal říct, představte si. Další má starší kolegyně, tentokrát už z knihovny, zasmilovala Pavola Hamela a vyvinulo se mezi nimi i přátelství. Prý ve vší počestnosti, jak Jitka tvrdí. Edita zasmilovala Gérarda Depardieu, tak mu napsala, a protože pocházela z Jižní Moravy, Gérard měl taky svůj vinohrad, tak zvolila zástupnou diskuzi na téma vinařství. Gérard ji odepsal, až zas budu projíždět Jižní Moravou, stavím se u vás a kdykoliv vy budete mít cestu kolem Château Tyň, nezapomeňte mne navštívit. No a jednou k nám přiběhla pracovnice podatelny městské knihovny a volá, holky, podívejte se, jaké psaní přišlo do knihovny, nějaká mladá východoněmecká dívka spatřila v televizi náš film Osada Havranu. No a zamilovala se do Bartošky, jak by ne. Chtěla mu napsat, ale tehdy ještě neexistoval internet, samozřejmě. A tak jediná cesta nějaké české kulturní instituce, kterou se jí podařilo objevit, byla naše městská knihovna. Prosila nás, abychom přiložený dopis Bartoškovi předali, čehož se s chutí zhostila Monika. Ta totiž se při venčení Gastona, to je ten její pejsek, o kterém jsme tu minule povídali, potkávala s Jirkou Bartoškou, který ve stejném rajonu venčil svého jezevčíka. No a tak občas prohodili takové ty pejskařské řeči. Já to znám moc dobře, chodím taky tady za roh do parku. No, dopis mu byl tedy doručen, ale to už jsem přišla od lidušek muzikantských k liduškám hereckým. Kdysi v 60. běžely v televizi slavné Hovory H, což bylo takové talk show pana Horníčka, do které se zapojovali i diváci, takže panu Horníčkovi pokládali dotazy, na které on vtipně reagoval. No, o tom pořadu později vznikla i kniha a v té se pana Horníčka redaktor ptal, zda někdy dostal otázku, na kterou neznal odpověď. No a pan Horníček řekl, že ano. A ta otázka zněla, slovo dělá muže, co dělá ženu? No, když jsem to četla, bylo mi děsně líto, že jsem tam tehdy nebyla. Hned bych se totiž hlásila a já odpověď znám. Slovo dělá muže a slova dělají ženu. Mnoho slov dělá ženu. Vždyť kdo je tak krásně ukecaný a dokáže chrlit jednu větu za druhou celé hodiny? No jenom žena. Takže vyzývám posluchačky párty, aby této své mimořádné schopnosti, kterou vítězíme my nad muži, využili a zahrnuli nás svými bezesporu velmi poutavými příběhy, třeba z času, kdy vládli a stále vládnou na parketu jako královny diska, jako skutečné dancing queen. No a nebo třeba i jiné zážitky. Dámy, obohaťte svým vyprávěním tenhle pořad. No, já vyzývám taky, ale musím říct, že napsala i Markéta, tedy ten příběh si pustíme někdy příště, taky zajímavý moc. A nemusí to být jenom dámy, ty pánové se nesmí nechat zahambit, tak pište. No a já jsem si, Olina dodává, a já jsem si vzpomněla na Peace Train od Cat Stevens z roku 71. Na to se dá taky tančit, moc se mi líbí, jak v tom sbor zpívá. A teď... Uajamba. No tak to jsem zvědav, já tu písničku neslyšel celou. No a hned potom B.A. Robertson a Flight 19 a nakonec In Deep, ano, ti, kterým DJ zachránil život. Dnes ovšem s hitem Slow Down. Nejdřív ale Cat Stevens. No a já už jsem se teda pěkně zadýchal, takže hrajeme.
1: Back to the 70s.

0: No tak tuhle písničku naspívala ne ta, co hraje, ale co bude. Dosud neznámá backgroundová zpěvačka jako solo projekt v roce 1985. No a hned se vyšvihla do hitparád. Jackie Rose se jmenuje I Believe in Dreams, Bug Delegation a What Took You So Long. Ta je starší, rok 1982. No ale na začátek obrovský hit skupiny Fox the Fox, Precious Little Diamond.
1: Disco classics from the 80s.

0: byla skupina Delegation. Nedávno mi psala Vlasta z Havířova. Zdravíme, ahoj Vlasto, že se jí nejvíc líbila písnička od Joanne Orleans I Don't Wanna Be Lonely v pořadu Zlaté disko ze Zlaté Prahy, který běží na Music Only každou sobotu od 8 večer. No mimochodem, tohle rádio je digitální rádio a je v našem multiplexu, čili Color Plus DAB nebo DAB Plus, jak chcete, na kanále 6A pro Prahu a pro západní Čechy, no a taky samozřejmě 9C pro jižní Čechy a jih středních Čech. A já jsem si řekl, že ji potěším dvakrát. No a pro naší party vyberu dokonce maxi verzi. Tady je Joanne Orleans.
1: Maxi Mix.

období breakdance music. Tady byl Electric Boogeyman a breakdancing, jak jinak než rok 1983, a právě dohrává francouzská skupina Indochina a Miss Paramount. V příští hodině tři hity na jedno téma a krom toho záplava disco muziky, tak jak jste zvyklí. No a dokonce té první ještě Baby's Gang a America, pak Cloud a Portable Radio a nakonec duo David Grant a Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Tak. No, za malou chvíli se opět na této vlně těší Pavel Bár.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

0: Vítejte ve druhé hodině hitů i rarit z tanečních parketů posledních 50 let. Čekají vás krom jiného i tři hity na jedno téma, no a samozřejmě Maxáč dnes od Ricka Astleyho. A co dalšího, no třeba Chic, Eddie Huntington, Claudia Mori nebo Gypsy and Queen. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci. Mezi 1. a 3. playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte, co jste promeškali nebo nestihli. No a jako první tu bude španělská diskoformace Azul y Nero. The Night, pak mladší sestra Kylie, tedy Danny Minogue, This Is It, a nakonec Joe Duke a Shine On, takže hezký poslech. No a samozřejmě ještě hezčí zábavu, tak to vám od mikrofonu přeje jako vždy Pavel Bárta.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.